rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

tak jsem pozbyl anděla, on oknem odletěl mi, však přítel prý mi udělá novýho z mojí.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy zavináč radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: žene.
1: Relax Radio
2: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 26. září. Tento den roku 1871 si jakýsi D.O. Saylor nechal patentovat cement. Roku 1898 se narodil americký skladatel George Gershwin, kterého proslavila hlavně jeho Rhapsody in Blue. V roce 1945 přišel na svět Brian Ferry z kapely Roxy Music. Ročník 1948 je v Českých Budějovicích narozený první československý kosmonaut Vladimír Remek. Roku 1962 se narodila Tracy Thorn, členka Everything But a Girl. 26. září 1934 byl spuštěn na vodu tehdy největší zaoceánský parník světa Queen Mary. V 57. měl na Broadway v New Yorku premiéru světoznámý muzikál West Side Story. Představení zažilo úctyhodných 734 repríz. 12 let na to vydali Beatles svoje slavné album Abbey Road. Tento den roku 1948 se narodila zpěvačka a herečka Olivia Newton.

0: prozrazeno, že Británie vrátí do roku 1997 Hongkong Číně. V roku 1964 vydali The Kinks single You Really Got Me. Tento den roku 1998 začala vysílat ruská mutace hudebního kanálu MTV. Roku 1984 vydal Prince slavnou nahrávku Purple Rain.
1: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax.

0: Express Radio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Radio.
2: Nosím černý brýle.

0: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Radio.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, zbývají naše tě.

0: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Relax. Relax Radio.
4: Relax Radio.

0: Máme tady 3 minuty po 10. hodině.
1: Relax Radio.
0: Dneska nás čeká velmi teplý den na to, že už je 26. září. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia. Bude jasno nebo skoro jasno. Teď po ránu se ještě někde můžou vyskytovat mlhy, ale přes den bude obloha velmi krásná a hlavně bude teplo. No a teplé počasí nás čeká i zítra a také v pondělí. Je tu prodloužený víkend, takže myslím, že si ho opravdu užijeme do syta. Říká se pomáhat a chránit, známý to slogan policie, nicméně my se podíváme na místo, kde zrušili policejní služebnu a odůvodnění, proč se tak stalo, bylo, že tam policisté nepomáhali, ale naopak spíš škodili. To jsou věci, co? No a k tomu si budeme taky hrát. Mandraže a jejich v pokoře, i to nabídnu mezi 10. a 11. tady ve vysílání Relaxu. Užívejte si dnešní krásný, hezký slunný den, tedy sobotu 26. září.
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

Relax. Relax Radio.

0: I don't wanna go to bed a Simple Plan, to jsme si hráli 10 minut po 10. tady ve vysílání Relaxu. Tak tahle ten song by podle názvu Nechci jít do postele mohlo vypadat, že je písničkou o dětech, co večer smlouvají s rodiči, že ještě nepůjdou spinkat, že se ještě chtějí dívat na pohádku a že se ještě potřebují napít a ještě potřebují se chvilku hrát a já nevím, co všechno. Ne, je to o klukovi, který prostě nechce jít spát, protože je zamilovaný a nějak mu v tom vztahu to nefunguje. No, je to prostě nepříjemný, nicméně ano, vztah, kde člověk nechce jít do postele, to je vztah úplně na nic. I když pravda, nemusí se samozřejmě všechny ty krásné věci v rámci vztahu odehrávat jenom v posteli, ale i na spoustě dalších míst. No, ale to jsme se zase dostali někam, kam bychom se asi dostávat úplně neměli, tak si pro změnu zahrajeme něco dalšího. Teď tu mám například Don't Cry For Me.
1: Relax Radio. Relax Radio. Thank you.

0: Snap a Rhythm as a Dancer. Já tady mám teď jednu aktuální informaci o dopravní nehodě, která se stala dnes ráno po 8 hodině v Unhošti. Konkrétně to bylo na náměstí TGM, kde 35-letý řidič byl oslněn sluncem a tak neviděl starší ženu na přechodu. Konkrétně šlo o 86-letou seniorku. Vůz naštěstí nejel příliš velkou rychlostí, takže následky střetu nebyly nějak tragické. Žena, kterou tedy srazil, byla při vědomí po tom nárazu, přesto jí ale odvezli do kladenské nemocnice s lehčími zraněními. Řidič tedy policistům sdělil, že prostě v tom sluníčku byl tak oslněn, že ženu neviděl a proto nemohl včas zareagovat. Tak, tolik jedna aktuální informace od nás z regionu. Pokud někam vyrážíte, buďte opravdu velmi opatrní, ať se také nedostanete do zpráv, do novin a hlavně, ať se vám nic nestane. Máme 10 hodin 22 minut. Já vám přeji hezkou sobotu.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.

0: relaxu.
1: Pojďme se podívat, co se děje o tomto víkendu, prodlouženém víkendu, nutno podotknout za zajímavé akce. Tak například na výstavišti v Lounech se koná tradiční výstava Člověk v přírodě, spojená s akcí Řemesla a kreativita. Návštěvníky čekají chovatelské expozice, exotický pavilon, řemeslné trhy i pestrý program pro děti a dospělé, například soutěže, taneční a hudební vystoupení nebo ukázky karate. Výstavu můžete na lounském výstavišti navštívit dnes a také zítra, a to až do 5 hodin odpoledne. Divadelko U zvonu zve děti i rodiče na pohádku o pejskovi a kočičce, a to zítra od 4 hodin odpoledne do kladeneského divadelka. Pohádka zaujme krásnými písničkami, nápaditými kostýmy a jednoduchou, ale působivou výpravou, která je ideální pro malé diváky. A na zítra tady mám také pozvánku na hokej. Rytíři Kladno nastoupí proti HC Olomouc, a to zítra, tedy v neděli 27. září na kladenském zimním stadionu od 4 hodin odpoledne.
0: Relax Radio. Kladno 92,3 FM. 92,3 FM.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme na komplikace, které jsou teďka na dálnicích v našem regionu. Na dálnici D5 se nám stala dopravní nehoda u Žebráku, takže pokud jedete ve směru z Prahy na Plzeň, tak počítejte s tím, že budete popojíždět od 30. kilometru až po 34. kilometr, tedy za Zdicemi před Žebrákem v Koloně. Je to kvůli nehodě. Na strakonické D4, tak tady budete popojíždět asi 5 minut, a to za Dobříší od 32. po 34. kilometr ve směru na Strakonice, tam je dopravní omezení, něco tam opravují. Na pražském okruhu, tedy dálnici D0, pozor, v kilometrech 22 až 16, směrem od D5 na D1, tady právě po připojení plzeňské dálnice směrem na Ořech je kolona na 10 minut. V opačném směru od sjezdu na Slivenec a Barandov směrem na Ořech budete popojíždět zhruba nějaké 2 minuty. Vázne to také v Cholupickém tunelu ve směru na Zbraslav, tady je zdržení zhruba nějaká pětiminutovka, a pokud vyjíždíte po D1 z Prahy směrem na Brno, tak bacha, protože tady máme dopravní nehodu, která se stala na 18. kilometru, takže už od nějakého 13. kilometru směrem na Brno to popojíždí, no a potom také v omezení od 20. kilometru po 25. tam budete popojíždět nějakých 10 minut. Tak se na to připravte, já vám přeji šťastnou cestu, ať se v pořádku dostanete tam, kam potřebujete, a také zpátky domů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Black Eyed Peas a jejich Pump It, to byla písnička, kterou jsme si dali ve 10:45 tady na relaxu. V texaské obci Trinidad zrušili policii, protože nejenže nepomáhala občanům, ale dokonce jim i škodila. Ve Spojených státech to funguje s policisty trošku jinak než u nás. Některé policejní služebny jsou tam soukromé, je to prostě soukromá firma, která má licenci na to, že může poskytovat policejní služby, a jednotlivá města nebo obce si potom najímají tyto firmy, aby u nich zařizovali právě práci policie. Nicméně tady bylo několik takových případů, kdy ta policie úplně nezafungovala správně, naopak spíš prostě lidem ubližovala. No a takovou doslova poslední kapkou bylo to, že jedna žena napsala na Facebook, že voda ve vodovodu je závadná, že se tam do ní něco dostalo a že kvůli tomu skončilo několik lidí v nemocnici. Na základě toho jí policisté zatkli, dotyčná strávila dokonce noc v celém. To se nelíbilo jejímu kamarádovi, ten proto přišel před radnici, rozvinul tam transparent na podporu té dotyčné ženy, tak ho policisté sebrali taky. No, to samozřejmě, jako ano, děje se to občas, že někdo, když zveřejní nějaký názor na Facebooku nebo nějakou nepohodlnou pravdu, případně někde protestuje, že ho seberou policisté. To prostě holce občas děje. Nicméně tady už to těm Američanům, Texasanům přišlo docela dost, tak začali jednat. No a vedlo to k tomu, že policejní služebnu v městečku Trinidad, které leží asi 120 kilometrů jihovýchodně od Dallasu, nakonec zrušili. Počítá se s tím, že se v nějaké podobě tam určitě policisté zase vrátí, ale v současné době toto městečko, které má asi 1000 obyvatel, funguje bez policie. Jo, ono když pomáhají a chrání, tak budiš, ale ve chvíli, kdy škodí a nechrání, tak co jinýho? Zrušit. Teď si dáme Kláru od Činasek, ale pozor, nemá dneska Klára svátek, ta měla svátek 12. srpna, dneska máme 26. září, to znamená, že v kalendáři je Andrea. Tak milé Andrej, všechno nejlepší.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Nakupujete věci třeba na různých burzách, případně přes inzeráty, to je věc, na kterou se vás dneska ptám na Facebooku Rádia Relax. Já se přiznám, že jsem dneska ráno byl v Hobšovicích u Slaného na burze se podívat a je to naprosto fascinující, úžasný svět. Byla to auto motoburza, nebo teda ona ještě vlastně je, měla by skončit zhruba za hodinku a je to neskutečné, byť v době, kdy prostě lidi dneska můžou všechno koupit na internetu, tak se pořád někteří scházejí na těch burzách, aby si všechno osáhali, důkladně prohlédli a hlavně, aby se potkali a skvěle si pokecali. Co mi ovšem přijde ještě trochu zajímavé, takové nebo možná trochu divné na těchto burzách, ono se jich koná několik po celé republice, skoro každý víkend je někde nějaká, že ty burzy začínají třeba v 6 ráno. Takže když tam opravdu chcete přijet, něco koupit, něco prodat, anebo se minimálně potkat s lidmi, kteří mají podobné zájmy a koníčky jako vy, tak si musíte i v sobotu po celotýdenním vstávání trošku přivstat.
1: Léta 80.

Fajn Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Rádio.

0: Je tu 11. hodina.
1: Relax Radio.
0: Dneska nás čeká velmi krásný den, bude jasno nebo skoro jasno, po ránu se občas někde objevovaly mlhy, ale ty myslím, že už teďka budou rozpuštěné a teploty docela vysoké na to, že máme 26. září, dneska 19 až 22 stupňů Celsia. No a velmi krásný a teplý den nás čeká také zítra a pozítří v pondělí, kdy je navíc volno, protože máme státní svátek, takže si užijeme velmi příjemný prodloužený víkend. Když únosci někoho unesou kvůli penězům, tak samozřejmě je dobré, aby unesli někoho bohatého. Když unesou dítě nebo třeba nějakého člověka z chudé rodiny, tak je to potom trošku problém. Na jeden takový případ se za chvíli podíváme tady v našem dnešním dopoledním vysílání. A kromě toho si budeme hrát třeba Krištofa a jeho plán. Máme sobotu 26. září, Andrá slaví svátek a já vám přeji příjemný poslech a hezký den.
2: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem. Relax Radio. Relax.

Tohle byla slovensko-česká zpěvačka, která si říká Dajla, ta studuje v Brně psychologii, pochází původně ale ze Slovenska a vydává písničky, které zpívá v angličtině. Tahle ten song se jmenuje Boots On, je to další zhudebněná stránka z jejího deníku. Zpěvačka Dajla se snaží vlastně svoje různé zážitky zpracovávat, dá se říci, takovou psychoterapeutickou formou právě do svých písniček. No a tahle ten song je o tom, že si člověk najednou uvědomí, že za něj jeho život nikdo jiný neprožije, každý máme své sny, ale pokud zůstanou jen v hlavě nebo o nich budeme jen mluvit, tak se nic nezmění. Na správný čas, odvahu nebo znamení může člověk čekat celé roky, takže je prostě dobré, pokud opravdu po něčem toužíte, sníte o něčem, tak se do toho pustit. No, ono se to snadno řekne, ale hůř udělá, že? Člověk občas samozřejmě se zvedne, zkusí něco, no pak z toho třeba je nějaký průšvih a říká si, že jsem se na to radši nevykašlal.

0: Když chcete někoho unést, tak je důležité si dopředu ověřit, že je opravdu bohatý, ne jenom, že bydlí v nějaké bohaté čtvrti. Právě to se totiž stalo únoscům z Velké Británie, konkrétně z Londýna. Ti si vyhlédli chlapíka, který sice bydlel v takové bohaté čtvrti, no ale v té bohaté čtvrti bydlel proto, protože prostě tam měl práci, ale jinak byl z docela chudé rodiny. Nicméně únosci ho vylákali pomocí profilu na nějaké seznamovací aplikaci na rande s hezkou dívkou, no a když dorazil na to rande, tak se na něj vrhli. Vyhrožovali mu airsoftovými zbraněmi a přátelům rozeslali zprávu, že pokud nedostanou do rána 30 tisíc liber, tedy zhruba skoro 900 tisíc korun, tak mladého muže zabijí. No jenom, že dotyčný byl z velmi chudých poměrů, takže nejdřív si ti přátelé mysleli, že to je nějaký žert, říkali si, jak by mohl někoho, kdo prostě jak si žije od výplaty k výplatě, po něm prostě chtějí nějaké výkupné, to vůbec nedává smysl. No nakonec tedy, jak si museli únosci trochu slevit, jenomže přátelé toho uneseného muže zavolali policii a protože ti únosci byli, řekněme, docela dost matlalové a bylo vidět, že prostě to dělají asi poprvé a nemají nastudované všechny tutoriály, jak správně unést člověka, tak nakonec stejně spadla klec a chytla je policie. No, jen takové věci se také stávají. A propo, rozhodně vás nenavádím k tomu, abyste někoho unášeli. Ono je to totiž ve spoustě zemí světa, včetně České republiky, trestné.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Just pick up
1: the phone. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun.

Teď jedna dobrá rada pro všechny, kdo mají bazén. Asi jste už mnohokrát slyšeli o tom, že bazén si nemůžete jen tak napouštět z vodovodu, že si musíte tu vodu objednat, protože když prostě najednou pustíte naplno všechny kohoutky a necháte to několik dní natékat do toho bazénu, tak se strašně zvýší spotřeba, může to nějakým způsobem rozhodit celou tu vodovodní síť a když na to vodárny přijdou, tak z toho může být nějaký nepříjemný problém. A pozor, to samé vlastně platí i pro vypouštění té vody. V případě, že vodu nenecháváte v bazénu přes zimu a chcete ji vypustit, tak to také není úplně jednoduché. Pokud byste ji totiž vypouštěli do kanalizace, to znamená normálně do odpadu, tak s tím může být právě nepříjemnost kvůli tomu, že najednou toho množství bude víc a ve smlouvách a v nějakém jaksi kanalizačním řádu je uvedeno, kolik toho můžete vypustit. Takže to je první problém. No a v případě, že si řeknete, no co, no tak tu vodu prostě tady někde chrstnu na zahradu, vždyť je to jenom pár kubíků vody a když prší, tak se podobné množství vody za pár hodin dostane na tu zahradu taky, tak to taky úplně takhle udělat nemůžete, protože tím, jak dáváte do toho bazénu různou chemii, tak ta voda je samozřejmě znečištěná a nemůže se jen tak někde vylít do přírody. Mohla by se dostat totiž do spodních vod a mohli byste tak například si zničit vodu v studni nebo třeba ve studni vašeho souseda. V případě, že se na to přijde, že jste takto vodu navíc zlikvidovali, tak z toho může být nějaká pokuta. Takže pacha na to, pokud nevíte, jak zlikvidovat vodu z bazénu, zajděte na vodoprávní úřad, to znamená na nějaký odbor životního prostředí v obci s rozšířenou působností podle místa, kde to chcete dělat a tam se poraďte, jak to máte správně udělat, aby z toho nebyla nějaká nepříjemnost, abyste někomu neuškodili a zároveň, abyste si nevykoledovali nějakou tu pokutu.

0: Tak tohle to byla Celine Dion, kterou jsme si hráli 3 minuty před 11:45 na relaxu. Dneska večer, přesně v 18:49, to znamená 11 minut před 19:00 večerní, nás čeká takzvaný kukuřičný úplněk, nebo se mu také říká sklizňový úplněk. Pokud si teďka lámete hlavu tím, co jako teda bude na tom úplňku speciálního, že se mu takhle říká, tak vůbec nic. Je to naprosto normální úplněk, ale každý úplněk má totiž svoje jméno podle toho, v jakém období se objevuje. Mimo jiné, tento sklizňový úplněk je také prvním úplňkem letošního podzimu. Příští měsíc, tedy v říjnu, bude takzvaný úplněk lovecký, potom v listopadu bobří, protože listopad je dobou, kdy si bobři staví hráze, no a v prosinci nás pak čeká studený úplněk. V lednu je pak vlčí úplněk, protože za chladných zimních nocí prý vlci hladově vyli za vesnicemi. V únoru to bývá hodně sněhu, nebo bývalo v minulosti hodně sněhu, tak to je sněžný úplněk. V březnu pak červí, v dubnu růžový, v květnu květinový, v červnu je jahodový úplněk, v červenci bouřkový a v srpnu jeseteří. To prý pochází z Ameriky, podle nějakého kmenu v oblasti Velkých jezer, protože tou dobou se tam dobře lovili jeseteři. Takže nezapomeňte, dneska v 18:49 nás čeká úplněk a bude to úplněk sklizňový nebo též kukuřičný. Tak si dejte třeba popcorn.
1: Největší hity Relax Radio.

0: Za 3 měsíce touto dobou už budeme všichni před spaní řízku, bramborového salátu a dalších podobných věcí a chlubit se tím, co nám přinesl Ježíšek. Ano, Vánoce se blíží, no a v Podbořanech už proto začali hledat vánoční strom, který by letos ozdobil Masarykovo náměstí. Zatím se ten strom hledá, takže pokud náhodou máte nějakou pěknou borovici nebo smrk, tak ho můžete zkusit nabídnout. Měl by to být samozřejmě strom, který vypadá dobře, také aby byl souměrný, husté větve by měl mít a vysoký zhruba 6 až 8 metrů. Město potom zaplatí pokácení a na vlastní náklady ho také naloží a odveze. Takže pokud třeba máte někde strom, který vypadá dobře, je na špatně přístupném místě a chtěli byste se ho zbavit, tak možná máte šanci, že se ho můžete zbavit, ještě uděláte spoustě lidem radost a navíc to bude celé úplně zadarmo. Ale samozřejmě těžko říct, jaká bude nabídka a logicky, pokud přijde nějaký hezčí anebo třeba z nás dostupnější strom, tak možná dostane přednost před tím vaším. Ale pokud byste náhodou nějaký strom chtěli věnovat, chtěli ho nechat pokácet, tak ho nabídněte podbořanské radnici, protože strom tam stále hledají. A myslím si, že to možná nebudou jenom Podbořany, že nějaká podobná hledací akce pátrací po stromech se může uskutečnit i v jiných městech.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Je tu 12. hodina a k tomu jedna minuta.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
0: Čekají nás velmi teplé dny, zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty se budou pohybovat v rozmezí 19 až 22 stupňů Celsia. Jasná obloha nás čeká také v pondělí, to bude dokonce ještě o něco tepleji, až 24 stupňů Celsia. V pondělí navíc máme volno, je státní svátek, no a teplé počasí vydrží i v následujících dnech, takže to vypadá, že přišlo babí léto. Budoucnost zemědělství je možná v robotickém psovi. Co takový robotický pes může udělat a jak pomáhá zemědělcům v Číně, tak to si povíme mezi 12. a 13. hodinou. No já myslím, že robotičtí psi už nejsou jenom sladkými sny, jak o tom budou zpívat také Eurythmics. Teď máme 2:02, sobota 26. září, Andra slaví svátek a já vám přeji hezký den.
2: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem. Relax Radio. Relax.

Tohle to byla song z roku 2014, za kterým stojí britský umělec, známý jako Example. Jeho vlastně jmenuje Elliot John Cleave. Je mu nějakých kolik 44 let, narodil se v roce 1982. No a tahle ta písnička, tak ta je stará už 12 let. Já doufám, že se vám líbila a za chviličku si dáme třeba Live 2, anebo potom Eurythmics a jejich Sweet Dreams a taky se podíváme, co všechno v minulosti se stalo právě v tento den, tedy 26. září.

Máme 12 hodin 15 minut a dneska je 26. září, což je mimo jiné den, kdy například v roce 1953 byl v Praze otevřen letenský tunel. No a třeba v roce 1938 vyšel zákaz vydávání cestovních pasů osobám mužského pohlaví, a to podle branného zákona. Jednoduše proto, aby muži se nemohli skrývat v zahraničí před povinností jít do války, která se bohužel tenkrát chystala. No tak doufejme, že něco takového se na nás nechystá a že se

0: nedočkáme opět toho, že by muži nesměli cestovat, co muži, dokonce i ženy, protože vlastně český branný zákon dneska počítá s tím, že by do války případně poslal i ženy. Doufejme, že nic takového se tady nekoná a že to opravdu všechno už je jenom historie. A co dalšího přineslo 26. září?
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 26. září. Tento den roku 1871 si jakýsi D.O. Saylor nechal patentovat cement. Roku 1898 se narodil americký skladatel George Gershwin, kterého proslavila hlavně jeho Rhapsody in Blue. V roce 1945 přišel na svět Brian Ferry z kapely Roxy Music. Ročník 1948 je v Českých Budějovicích narozený první československý kosmonaut Vladimír Remek. Roku 1962 se narodila Tracy Thorn, členka Everything But a Girl. 26. září 1934 byl spuštěn na vodu tehdy největší zaoceánský parník světa, Queen Mary. V 57. měl na Broadway v New Yorku premiéru světoznámý muzikál West Side Story. Představení zažilo úctyhodných 734 repríz. 12 let na to vydali Beatles svoje slavné album Abbey Road. Tento den roku 1948 se narodila zpěvačka a herečka Olivia Newton.

0: potvrzeno, že Británie vrátí do roku 1997 Hongkong Číně. Roku 1964 vydali The Kinks single You Really Got Me. Tento den roku 1998 začala vysílat ruská mutace hudebního kanálu MTV. Roku 1984 vydal Prince slavnou nahrávku Purple Rain.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: cvičení se stal ostrý zásah. To se tak občas stává, když policie nebo armáda někde třeba cvičí a ono se poblíž něco semele, že najednou z toho cvičení přejdou do ostré akce. Německá armáda teďka cvičí v rámci příprav na válku, jak bude prostě zasahovat proti třeba demonstrantům a nepokojům v ulicích. Měli takové krásné cvičení, jmenovalo se Red Storm Charlie v Hamburgu. Na co se nestalo, spoustě lidem se prostě jako nelíbí, že Německo by zase mělo být zapojeno do nějaké války, a tak reálně vystoupili do ulic a začali protestovat. Takže najednou vlastně ti vojáci a policisté měli šanci si to opravdu všechno nacvičit v reálu, protože museli prostě rozhánět dav lidí, kteří nechtějí válku. Nakonec se ale dav podařilo rozehnat a cvičení tedy mohlo dál pokračovat. Alespoň tak se tím chlubí německá armáda na svém Facebooku.
1: Relax.

0: Robotičtí psi zachraňují úrodu zeleniny. Děje se tak v provincii Shangtung v Číně, konkrétně u města Shouguang. A to je město, kterému se také říká hlavní město zeleniny. Mají tam velké logistické centrum a samozřejmě, když svezete do nějakého velkého skladu velké množství zeleniny, tak se může stát, že část vám schníje. A ve chvíli, kdy to začne hnít, tak se ta hniloba přenáší na další zdravé plodiny v jejím okolí a škody tak rostou. Doposud to museli dělat tak, že tam byli hlídači, kteří prostě chodili, tu zeleninu museli brát do ruky, museli to prohlížet, samozřejmě byli to jenom lidé, občas něco přehlídli. Teďka tam nasadili robotické psy a tito robotičtí psy dokážou tu zeleninu zkontrolovat, v případě potřeby něco odnést, vyřadit, anebo minimálně nahlásit, že je potřeba to dát pryč. A od té doby tam zachránili už několik milionů tun zeleniny, takže samozřejmě mají z toho větší kšefty a alespoň se tolik neškaredí a neplýtvá jídlem. Tak to je jedna věc, která se týká robopsů, co zachraňují zemědělství v Číně. No a ve Spojených státech v Atlantě, tak tam zase robopsy posílají jakožto takové hlídače, například, aby rozháněli takové všelijaké pochybné skupinky, co se objevují třeba na parkovištích, lidi potom se těch takových divných lidí bojí a nechtějí chodit nakupovat do obchodu. Zase, když tam poslali hlídače, ten hlídač se taky občas bál, že dostane prostě pěstí do zubů, tak občas se na to vykašlal. Tyhle ty lidi zahánět, teďka tam prostě pošlou robotického psa, ten skupinku požádá, aby šli pryč, v případě, že by jaksi zaútočili na psa, tak je to pořád jenom stroj, no a pokud dotyčná skupinka neposlechne, tak samozřejmě operátor může na dálku zavolat policii.
1: Relax, největší hity 90. let.

0: plnej skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

12:50, stále jste ve společnosti Rádia Relax. Jeden německý důchodce zavolal své ženě, které se přitížilo záchranku. Záchranka přijela velmi rychle, byla velmi ochotná a ženu se podařilo zachránit. Dotyčný si řekl, to bylo skvělý, to bylo úžasný, kdyby nepřijeli tak rychle, nechovali se tak skvěle, tak možná by tady moje paní už dneska nebyla. A tak se rozhodl napsat dopis. K tomu dopisu přidal 20 euro, to znamená v přepočtu necelé 5 kilo, a napsal tam, že to je takový malý příspěvek třeba na kávu nebo na nějakou dobrou svačinku, prostě jakožto poděkování. V podstatě dal záchranářům dýško. No, místo toho, aby mu buď to nikdo neodpověděl, což on ani nečekal, anebo mu odpověděl, je děkujeme, to bylo velmi milé gesto, tak za pár dní přišla jaksi další věc, přišel dopis, a to od státního zastupitelství, že je obžalovaný z pokusu o korupci, o uplácení. Dotyčný se trochu chytal za hlavu, protože si říkal, já jsem přeci jako ale nechtěl žádnou výhodu, já jsem až potom, co oni odvedli skvělou práci, je takto chtěl odměnit, navíc jde jenom o 20 euro. Naštěstí tedy soudce, který to dostal na stůl, tehle ten případ, tak byl docela rozumný a trestní stíhání odmítl a zastavil. No, aspoň, že ten soudce měl rozum. Dovedete si to představit, že prostě dáte záchranářům nějaký dárek, poděkování za to, že vám zachránili manželku nebo člena rodiny, a vedení záchranky se rozhodne, že vás kvůli tomu obžaluje. No, to je docela nepříjemný. Na druhou stranu, kdyby to neudělali, nevěděli, jestli to není nějaká provokace, kontrola, mohli by se sami bát, že se dostanou do nějakého střetu zájmů. Ono to dneska je čím dál tím složitější s tím uplácením. Jo, kde jsou ty časy, kde se to prostě předávalo všechno v klidu, třeba v krabicích od vína, že jo?

0: Máme minutu po 13. hodině.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
0: Teploty zítra velmi příjemné, a to sice 19 až 22 stupňů Celsia, bude většinou polejasno, po ránu počítejte s tím, že se může někde objevit mlha, stejně tak, jako to bylo dneska. Noc bude ale velmi chladná, protože tím, jak je jasno, tak teploty klesnou zhruba na 5 stupňů Celsia. Hezky bude ale nejenom zítra, tady v neděli, ale také v pondělí, kdy máme státní svátek, a dokonce i v úterý a ve středu. To už sice půjdeme do práce, ale stále si budeme moct užívat příjemné babí léto. Gepardí paterčata mají v pražské zoologické zahradě. Kdy budou konečně k vidění, tak to si řekneme mezi 13. a 14. A k tomu si taky zahrajeme. Verona a jejich Hey Boy tady budou. Máme sobotu 26. září, Andra slaví svátek, tak milé Andrej, posílám všechno nejlepší, samozřejmě přáníčko, a teď nabízím song Slow It Down.
2: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

Tohle byla novinka, která vyšla letos v květnu a jmenovala se Moving to the Sun, tedy pohyb nebo stěhování ke slunci či na slunce. To mi trochu připomíná takový ten vtip, co se kdysi vyprávěl, že sovětští kosmonauté doletěli dokonce na slunce a aby se nespálili od toho velkého žáru, tak letěli v noci. Ale o tom tahle ta písnička není. Nicméně tohle to je jedna zase z těch velkých mezinárodních spoluprací, protože song Moving to the Sun je od francouzského producenta Igela, maďarského producenta Emaela Angela a americké zpěvačky Ultranaté. Takže se dali dohromady Francouz, Maďar a k tomu Američanka a vznikl tenhle ten song, který jsme si hráli teďka 8 minut po 13. hodině tady na Relaxu. Teď nabízím Post Malone.

Gepardí mláďata, která se narodila letos v červnu v pražské zoologické zahradě, by příští týden už měla být k vidění. Konkrétně jde o paterčata kriticky ohroženého geparda štíhlého. Narodila se 18. června. Podle chovatelů dobře prospívají, takže se budou moct objevit vedle pavilonu šelem a plazů ve výběhu. Jde o 4 malé samečky a 1 samičku, zatím pobývají se svou 7letou matkou. Mají už za sebou vakcinaci od červení, také začala konzumovat pevnou stravu. No a vypadá to, že tedy budou asi na tom teďka dobře. I když samozřejmě ještě úplně vyhráno není, protože vždycky se může něco pokazit. Pokud ale byste tato mláďata chtěli vidět, tak nemusíte vyloženě spěchat hnedka příští týden do zoo, ale chtělo by to neodkládat tu návštěvu, protože zhruba do 1 roku se rozhodne v rámci jaksi chovatelského programu, kam budou mláďata přesunuta a nejspíš půjdou do jiné zoologické zahrady. Takže už v Praze asi k vidění nebudou. No a navíc, až budou o něco větší, tak už rozhodně nebudou tak roztomiloučká, jako jsou právě teď. Jak by řekli mladí nebo děti, to je tak cute.

0: se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů z Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo.
1: iPhone 17.
2: Laserové projektory.
1: Sluchátka Apple Beats.
2: A stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

0: Tak co všechno je připravené pro vás o tomto prodlouženém víkendu? Například na výstavišti v Lounech probíhá dnes a zítra tradiční výstava Člověk v přírodě, spojená s akcí Řemesla a kreativita. Návštěvníky čekají chovatelské expozice, exotický pavilon, řemeslné trhy i pestrý program pro děti a dospělé. Například taneční soutěž, hudební vystoupení, taneční vystoupení, také různé soutěže. Ta soutěž nebude taneční, to jsem trošku už se moc zasnil. No a pak taky třeba ukázky karate. Výstavu můžete v Lounech na výstavišti navštívit právě dnes a také zítra, a to až do 5 hodin odpoledne. Divadelko U zvonu zve děti i rodiče na pohádku o pejskovi a kočičce, a to zítra od 4 hodin odpoledne do kladenského divadelka. Pohádka zaujme krásnými písničkami, nápaditými kostýmy a jednoduchou, ale působivou výpravou, která je ideální pro malé diváky. No a zítra odpoledne také ve 4 hodiny, stejně jako divadelko, se bude hrát hokej. Rytíři Kladno nastoupí proti HC Olomouc, a to na kladenském zimním stadionu.
1: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme se podívat na komplikace, které vás čekají právě teď na dálnicích. Tak jeden problém tady vidím na dálnici D5, a to konkrétně ve směru do Prahy mezi 44. a 41. kilometrem, to je u sjezdu na Kařes. Tady je menší kolona, a to kvůli dopravnímu omezení. To je tedy D5. Na Pražském okruhu tam je to teďka docela v klidu a docela v pohodě. Pouze dálnice D1, tak tady tradičně kvůli tomu omezení, co je za sjezdem na Benešov, budete popojíždět v koloně zhruba nějakých 7-8 minut mezi 20. a 25. kilometrem. Jinak žádné problémy teď na našich dálnicích nejsou. Já vám přeji šťastnou cestu, ať se v pořádku dostanete tam, kam potřebujete, a také zpátky domů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Já myslím, že v Česku máme poměrně dost muzeí různých veteránů a také železničních muzeí. Ono, kde jaká trať, ať už zanikla nebo stále ještě fungující, pokud existuje od 19. století, což je u nás v podstatě většina tratí, ne-li úplně všechny, tak má skoro své muzeum. No a právě dneska se přidalo další muzeum, takže pokud milujete železniční muzea, tak mám pro vás informaci o jednom, kde jste určitě ještě nebyli. Otevřelo se na vlakovém nádraží v Jemnici na Třebíčsku, přičemž tam právě slaví dneska 130 let existence železniční trati Jemnice Moravské Budějovice. Takže jemnické nádraží se proměnilo částečně v muzeum, přičemž toto muzeum by mělo být otvírané vždycky během víkendů. Jinak ta trať sice teďka slaví, když je ještě hezké počasí, těch 130 let, ale ve skutečnosti ty narozeniny připadají až na listopad, protože trať byla otevřena 19. listopadu 1896.
1: Relax Radio. Relax Radio.

každý pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Stále posloucháte Radio Relax, za 7 minut už budou 2 hodiny odpoledne. Já tady mám bohužel jednu takovou smutnou zprávu, která dorazila ze Švýcarska, protože nahoře Pilátus tam zemřel 18-letý český turista. Stalo se to už ve čtvrtek, dneska tu informaci potvrdila právě švýcarská policie. Jednalo se o turistu, který tam byl na organizovaném zájezdu. Když nedorazil na naplánovaný sraz, tak ho začali hledat, jeho vlastně kamarádi a ostatní účastníci té výpravy zalarmovali policii a bohužel dotyčný tedy zemřel před tím, než sestoupil z této hory. Takže jedna smutná událost, která se odehrála ve Švýcarsku v Alpách. Za chvíli budou 2 hodiny odpoledne, podíváme se na předpověď počasí.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: a je tu druhá hodina odpolední.
1: Relax Radio.
0: Teploty zítra, dá se říci, skoro až letní, 19 až 22 stupňů Celsia, naopak ale v noci už bude chladno, může za to samozřejmě jasná obloha, v noci teploty klesnou na 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno, zpočátku po ránu někde mlhy, případně nízká oblačnost, přičemž to hezké počasí a teplé počasí nebude jenom zítra, ale také v pondělí, kdy je státní svátek, a potom i v dalších dnech, které už tedy ale budou pracovní. Na Slovensku rozhodně takové teplo nemají, tady ne, alespoň v Tatrách, jako tady u nás, protože v Tatrách už dokonce vyhlásili varování před lavinami. Tak na lavinové nebezpečí ve slovenských Tatrách se podíváme mezi 14. a 15. hodinou. Ale pro změnu Lake Malawi, to je zase taková, alespoň podle názvu, tedy výprava do Afriky. I když pravda, i v Africe může být na některých místech docela slušná zima. Lake Malawi a Spinning si budeme hrát také v této hodině. Teď už tady pro vás mám Yes and...
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem. Relax Radio. Relax.

Španělsko-německý zpěvák Alvaro Soler a jeho La Libertad, tedy Svoboda, song, který jsme si hráli 8 minut po 14. hodině tady na Relaxu. Jinak tento song vyšel 10. května roku 2019, takže už má 7 let za sebou, no a vyšel na druhém studiovém albu Alvara Solera, které se jmenuje Mar de Colores, tedy Moře barev. A je to zároveň druhý single z reedice Version Extendida, tedy prodloužené verze. Tak to byla trocha španělštiny v našem vysílání a teď si dáme pro změnu kapelu českou, ale zpívající anglicky.

Step by Step jsme si hráli minutu po 14:15 odpoledne tady na Relaxu od New Kids on the Black. Lavinové nebezpečí vyhlásili. To jsem vlastně vám teďka chtěl říct. Ano, jsem z toho trochu sám zaskočený. Lavinové nebezpečí už vyhlásili v Tatrách na Slovensku. Tento týden nejdřív přišla zpráva, že tam poprvé začalo sněžit. To bylo 22. září, takže když kouknu do kalendáře, v úterý. V úterý tam tedy nasněžilo, no a nikdo to nečekal, že toho sněhu bude tolik, že nakonec bude muset Slovenská horská služba vyhlásit varování před lavinami. Stalo se, zatím je to tedy nejnižší stupeň lavinového nebezpečí, ale kdybyste náhodou tedy putovali do nejvyšších slovenských hor, tak buďte opravdu připraveni na docela

0: zimní počasí, a to i přesto, že u nás právě zažíváme takové to babí léto a ty následující dny budou, dá se říct, úplně letní.
1: Největší hity Relax Radio. It's

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
3: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16. 9.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

Chtěl jsem jenom říct, že už nehledám to, co je zbytečný. Nechám vítr vát, nechám plynout dál to, co plynout má. Ale dokud budu tady, tak se budu dál hnát přes všechny ty nástrahy, hrdě dál stát jako voják v poli. Pochopil jsem dávno, že nejsem sám, ani ty, ani já, všechno má svoji roli. Když se řídíme dolů a padáme tmou a nevíme, kde jsme, tak je to jen součást. Všechno to zapadá do jedný.

Tohle byla generace O a jejich společný svět. Hrali jsme si kdy o 14:30 odpoledne tady na Relaxu. Celkem 50 dětí a 75 dospělých se v tomto týdnu zúčastnilo takové bezpečnostní akce, kterou připravila kladenská městská policie. Jmenovalo se to Bezpečně na kole. Jak děti, tak dospělí vyrazili na dopravní hřiště. Kromě toho, že si tam mohli třeba zopakovat předpisy a případně se zeptat, jak řešit nějaké situace, tak se také mohli podívat třeba na ukázky práce strážníků, na policejní drony, viděli zásah služebního psa a nebo si mohli vyzkoušet třeba to, jak alkohol a drogy ovlivňují vnímání a koordinaci. Tedy ne, že by si tam něco šlehli a potom museli chodit třeba po čáře, ale dostali takové speciální brýle, které umí zkreslovat to, co vidíte, právě podobně jako třeba různé návykové látky. Já myslím, že to je fajn, když si to člověk vyzkouší, jednak proto, aby věděl, že opravdu jezdit na kole nebo dokonce autem někde po silnici pod vlivem drog fakt není dobrý nápad a zároveň také dobré vědět, co to s lidmi dělá, když náhodou na někoho takového nezodpovědného narazíte, abyste zhruba tušili, proč ten člověk se chová tak divně, jak se chová.

0: Teď na mě vyskočily takové realitní nabídky, dalo by se skoro říct, z Číny. V Číně totiž vytváří takové domečky, je to jakoby něco jako kontejner, ale nejsou to takový ty vošklivý kontejnery, co známe někde na převážení nákladu, jsou to prostě kapsulové domy, plocha činí 28 metrů čtverečních, takže není to žádný velký byt, no ale bydlet už se v tom dá, je tam všechno, je tam topení, klimatizace, záchod, samozřejmě nějaká koupelna a je to sice vybaveno naprosto minimálně, ale je tam všechno prostě proto, abyste tam mohli krásně žít. No a co je zajímavé, že tyhle ty kapsulové domy, které se staví teďka v čínských vesnicích, tak stojí $20,000. To znamená, když to přepočteme na naše, tak to není ani půl milionu korun. Takže vy si můžete za necelý půl milion koupit vlastní bydlení. Wow! To by bylo skvělý, kdyby něco takového šlo u nás. Já myslím, že vlastní bydlení do půl milionu už dneska neseženete ani v Chánově.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax rádio.

V Německu bylo několik protestních akcí včera. Možná si pamatujete, jak děti místo toho, aby šli do školy, tak chodili protestovat za klima. Jo, to byly takový akce, možná trošku organizované. Nicméně teďka začaly děti protestovat, no možná bych řekl, sami ze své vůle, protože, týká se to teda středoškoláků, řada z nich nechce do války. A v Německu začaly odvody a tak se včera třeba v Berlíně docela dost protestovalo. Byla velká akce, kdy prostě řada dětí šla těmi ulicemi, skandovali nějaký protiváleční hesla, co je trošku možná, řekněme, takovou skvrnou na té celé akci je, že pár těch dětí německých zadržela policie. Tak doufejme, že to nakonec dobře dopadne. Každopádně, no je asi hezké, když se mladí dokážou nějakým způsobem aktivizovat a vyjádřit svůj názor.

0: A je to tady, máme přesně 3 hodiny odpoledne a k tomu 1 minutku bonusovou.
1: Relax Radio. Počasí.
0: I když v Tatrách už platí varování před lavinami, tak u nás rozhodně laviny ještě nečekejte. Maximálně laviny krásných dam v plavkách, které se třeba ještě půjdou vykoupat, protože teploty zítra 19 až 22 stupňů Celsia, bude jasno, pozor, po ránu bude samozřejmě někde mlha, takže nezapomínejte rozsvěcet mlhovky. Pozítří bude podobně, také teploty přes 20 stupňů Celsia, máme pondělí, státní svátek, takže to bude taky volno, no a potom, až půjdeme do práce, tak bude taky ještě teplo. Takže to vypadá, že tu máme babí léto. Tedy, že baby asi budou stále ještě chodit, tak řekněme, spoře oděné. Nebo já nevím, od čeho to babí léto je, co? No, možná dobrý námět na to zeptat se umělé inteligence. Umělá inteligence dokáže generovat i hudbu, ale já myslím, že lepší je hudba, kterou generují různí umělci. Tak třeba tady bude za chvilku Dan Barta a On My Head. Ano, živý umělec, nikoliv umělá inteligence. Hezkou sobotu.
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem. Relax Radio. Relax.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 26. září. Tento den roku 1871 si jakýsi D.O. Saylor nechal patentovat cement. Roku 1898 se narodil americký skladatel George Gershwin, kterého proslavila hlavně jeho Rhapsody in Blue. V roce 1945 přišel na svět Brian Ferry z kapely Roxy Music. Ročník 1948 je v Českých Budějovicích narozený první československý kosmonaut Vladimír Remek. Roku 1962 se narodila Tracy Thorn, členka Everything But a Girl. 26. září 1934 byl spuštěn na vodu tehdy největší zaoceánský parník světa Queen Mary. V 57. měl na Broadway v New Yorku premiéru světoznámý muzikál West Side Story. Představení zažilo úctyhodných 734 repríz. 12 let na to vydali Beatles svoje slavné album Abbey Road. Tento den roku 1948 se narodila zpěvačka a herečka Olivia Newton.

0: prozrazeno, že Británie vrátí do roku 1997 Hongkong Číně. Roku 1964 vydali The Kings single You Really Got Me. Tento den roku 1998 začala vysílat ruská mutace hudebního kanálu MTV. Roku 1984 vydal Prince slavnou nahrávku Purple Rain.
1: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší

0: máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Hezké odpo, čtvrtá hodina je tady. Vy jste na relaxu.
1: Relax Radio.
0: Dá se říct, že modřejší už to být nemůže. Venku je krásně, už tak zůstane po celý dnešek. Teploty jsou nejčastěji kolem 22 stupňů. Co se týká zítřka, tak neděle bude jako přes kopírák, taky jasno. A teploty opět 22 nejčastěji. S vámi Patrik na Relaxu. My si užíváme společně prodloužený víkend. Zatím je to úplně v pohodě. Je sobota. Do úterka času dost. Pojďme za muzikou. Společnou tříhodinovku odevřeme třeba se Slzou, dorazí ale taky Axwell, Culture Beat a nebo třeba Olga Lounová. Tak ať se vám hezky při té prodloužené poslouchá.
2: Relax Radio.
1: Patrik Pašek.
2: Patrik Pašek. Relax.
1: Relax Radio.

0: jste na Ravaxu, 11 minut po 4. hodině odpolední. Dnes si připomínáme Evropský den jazyků, který připadá každoročně právě na 26. září. Smyslem je připomínat jazykovou rozmanitost a taky motivovat lidi k učení dalších jazyků. My to ale dnes vezmeme, ostatně jako vždycky, trošku netradičně. Nebudeme se tak nějak zajímat o to, kolika jazyky si domluvíte, ale hlavně, co všechno dokáže váš jazyk. Dokážete si třeba sáhnout jazykem na nos, anebo zvládnete si olíznout loket? Zkuste to, napište mi, jestli vám to jde. A pokud se nepovede ani jedno, zkuste mi třeba napsat, jaký jazyk byste se chtěli naučit. 606-736-736, číslo tradičně pro SMSky i pro zprávy na WhatsAppu. Jdeme za další muzikou, Lukas Estrada, za chvíli taky Culture Beat. Relax s vámi.
1: Relax Radio.

0: S relaxem, hezké sobotní odpoledne, za chvilku tady budeme taky pro všichni řidiče, chystáme další aktuální zpravodajství, jestli náhodou na cestách cokoliv potkáte, tak mi to nezapomeňte i během celého dnešního odpoledne hlásit. Naše dopravní linka má taky stejné číslo 606736736. Než ale pro vás sesumíruju další dopravu, tak vám posílám Olgu Lounovou společně s Kamlou Nýveltovou a za chvilku si dáme taky Martina Jensena.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Je to tak, máte naladěný relax, 2,5 minuty nám chybí do 4:30. Popojíždět budete aktuálně na sjezdu z plzeňské D5 na Pražský okruh před Zličínem. Na okruhu je omezení a brzdí se tady do kratší kolony. V Praze aktuálně překáží hned 2 bouračky Vekbelské směrem ven z Prahy. V kopci za Kolbenovou jsou v sobě 2 osobáky a o kus dál za křížením s Novopatskou jsou po nehodě další 2 auta. Nehodu pak vidím taky na Smíchově, konkrétně ve Zborovské na úrovni náměstí 14. října. Tady bourali taky 2 osobní auta.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Maroon 5, She Will Be Loved, 16 hodin 38 minut. Prodloužený víkend trávíte s relaxem, díky za to. Ale prodloužený víkend se začíná propisovat i do městské hromadné dopravy, konkrétně té pražské, kde se usilovně maká v metru. Od soboty do pondělí totiž nejezdí metro na lince C mezi Pražským povstáním a Chodovem. Důvodem je výměna stovek Pražců a místo metra jezdí náhradní autobusová doprava. A komplikace nejsou jenom v metru, pokračují taky třeba v Libni. Tramvaje mezi zastávkou Palmovka a Kestírce nepojedou až do pondělních 18 hodin. Změny se tady dotknou linek 3, 10, 24 a noční 95. Jezdit budou i tady náhradní autobusy. Takže jestli máte na víkend v plánu cestovat po Praze, tak si raději předem zkontrolujte, co jezdí a nejezdí, ať z prodlouženého víkendu nemáte jenom prodlouženou jízdu. Prodloužená jízda pokračuje hudebně u nás, za chvilku třeba z Like It nebo z Pussycat Dolls.
1: Víkendový relax.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do -35% při nákupu na 1899 korun.

0: do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

Je dost možné, že jste si Pussycat Dolls vychutnali před několika málo dny v pražské O2 aréně, ale pokud ne, tak jsme si je dali právě teď u nás na relaxu. Muzikou ale žijeme nejenom v tuto chvíli, ale v podstatě 24 hodin denně. A takovou naší výkladní skříní je středa mezi 18. a 19. hodinou, kdy vám přinášíme pravidelně relaxádu. To je 10 hitů a 4 novinky. Pro následující týden už to bude relaxáda s pořadovým číslem 1579 a hlavní stálicí bude náš kolega Aleš Švarc. Ale jak vypadají první tři místa a konec konců vy s nima můžete ještě zahýbat až do té středy, tak si to připomeneme právě teď.

0: Madonna a Kylie Minogue, Love Sensation.
1: To je 10 největších hitů Relax Rádia a žádný novinky k tomu. Hlasuj na www.radio-relax.cz a ovlivni výsledky příští hitparády. O pořadí interpretů rozhoduješ jenom ty. Relaxáda. Hitparáda Relax Rádia.

0: Pátá hodina odpolední nám právě teď odbíjí.
1: Relax Radio.
0: Počasí je víc než super. Na to, že máme 26. září, tak babí léto je v plném proudu a navíc páni meteorologové slibují, že se babí léto ještě protáhne. To znamená, že minimálně celý příští týden by mělo být podobně. A tím podobně myslím většinou skoro jasno, maximálně polojasno a teploty vždy budou přes den přes 20. No paráda. S vámi Patrik, jedeme další společnou hodinu, ve které budeme řešit Evropský den jazyků. Co vy a jazyky? Nejenom který umíte, ale umíte si olíznout loket? I na to se ptám na našem Facebooku a jestli se vám to náhodou, čistě náhodou povede, tak zkuste říct někomu, ať vás u toho vyfotí a zkuste mi to na ten Facebook hodit, protože jsem zvědavý, jestli se někdo z vás najde. Hozier, ten by si olíznul určitě kde co, určitě i ten loket. U nás bude olizovat hudební éter, dáme si ho už za chvilku. Společně s ním ale dorazí taky Sandra nebo třeba Justin Timberlake.
1: Relax Radio. Patrik Pašek. Patrik Pašek. Relax. Relax Radio.

0: Jestli jste si třeba někdy řekli, že jste absolutní dřeva na to učit se další světové jazyky, dneškem bychom to mohli zlomit, protože si připomínáme Evropský den jazyků. Kolik jazyků umíte? A co se svým jazykem umíte? Došáhnete si třeba na nos? Olíznete si loket? Píšete mi 606-736-736, SMSky a zprávy na WhatsApp. Petr píše, anglicky si domluvím, německy objednám pivo a francouzsky umím říct třeba croissant. Myslím, že to na dovolenou stačí. Lenka píše, na nos si jazykem sáhnu, ale loket ani náhodou. To bych si musela dát jazyk na prodlužovačku. Martin, umím česky, trochu anglicky a plyně řečí rukou. V zahraničí to zatím funguje překvapivě dobře. Vy mi taky pište, buď na Facebook, nebo jak jsem říkal, na naší SMS bránu. Připomínám ještě jednou, 606-736-736. Z muziky Eliza Rose společně s Kelvinem Harrisem a za chvilku třeba Hozier. Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: devadesátková Sandra tady u nás na relaxu. Čtvrt na šest. Utíká nám to neskutečně, ten prodloužený víkend. Ale jestli si potřebujete o tomto prodlouženém víkendu nakoupit, tak nezapomeňte, že v pondělí máte šlus. Den české státnosti znamená, že všude bude zavřeno, tedy všude. Velké obchody budou mít zavřeno, prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních totiž musí mít ze zákona 28. září zavírací den. Takže pokud vám doma v neděli večer dojde třeba mléko, pečivo nebo něco k pondělnímu obědu, budete muset trošku improvizovat. Otevřené mohou zůstat pouze menší prodejny do 200 metrů čtverečních, potom třeba čerpací stanice, lékárny a některé obchody na letištích nebo na nádražích. Takže raději nakoupit včas, než v pondělí zjistit, že máme v lednici třeba jenom kečup a půlku cibule. Pojďme zpátky k muzice, pojďme si ten prodloužený víkend užívat bez starostí, bez nákupů a bez povinností, zkrátka jenom s relaxem a s muzikou. Slibovaný Hozier právě teď za minutku, respektive za 3,5 minuty dorazí pak taky Justin Timberlake, dáme si Veronu a za chvilku se podíváme taky na silnice. Relax.
1: Relax Radio.

0: A teď jsme s vámi i na cestách.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Hodně plný je Pražský okruh ve směru k dálnici D1. Pomalu to jede mezi D5 a zhruba sjezdem na Ořech. Hodně plný je taky konec D5, tak do kolon dojíždějte opatrně. Na Praze západ pak dejte pozor na příjezdu do Chýně směrem od Chrášťan. Tady překáží nehoda osobáku s cyklistou, zasahují u nehody policisté, tak počítejte s komplikovanějším průjezdem. Ještě naskok do Prahy, tady jsou hlavní tahy v podstatě bez kolon, provoz je víkendový, sváteční, zkrátka úplně na pohodu, ale kromě Spořilovské ulice. Příjezd do Prahy právě ve Spořilovské, tady překáží náklaďák s osobákem. Kolony jsou ale tady jenom minimální. Kdybyste o čemkoliv věděli, hlaste mi to na 606-736-736 anebo mi zavolejte.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606-736-736 S relaxem v pohodě na cestách.

0: Trošku jsme přitvrdili z Linkin Park, 6:03 tady u nás na relaxu, kde jsme všude s vámi a jsme s vámi i třeba v jihomoravské metropoli, protože v digitálním vysílání DAB+ nás naladíte třeba i v Brně. A právě Brno se chystá otevřít jednu z nejmodernějších multifunkčních hal v Česku. Nová T-Arena na brněnském výstavišti už dostává finální podobu a o tomto prodlouženém víkendu si vůbec poprvé může prohlédnout i veřejnost. Stavba vyšla zhruba na 6 miliard korun. Do haly se pak při hokeji vejde přes 12 tisíc diváků, při některých akcích dokonce až 12,5 tisíce diváků. A rozhodně nepůjde jen o hokej. Počítá se zhruba se 100 akcí ročně. Půjde hlavně o koncerty, show i další kulturu. Zajímavostí je pak občerstvení. To má fungovat přes elektronické kiosky a aplikaci, takže cílem je konec klasického čekání ve frontě třeba na párek. Teď už jen, aby fungovalo tohleto celé i během hokejových zápasů, kdy se tam všichni nahrnou a všichni mají najednou hlad. Tak jestli míříte třeba do Brna, tak tento prodloužený víkend zkuste omrknout novou T-Arenu na brněnském výstavišti. Pokud ale zůstanete někde v poklidu, třeba doma nebo na chatě, zůstaňte i u vln relaxu. My pokračujeme v muzice, za chvilku třeba opět a Radeček, jejich romantický smyčce, a nebo dorazí taky Alcazar.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

emoce a máte je s něčím spojené. Já věřím, že romantický smyčce od Opět a Radeček jsou jednou z těch písní, u které si rozhodně na něco vzpomenete. Zpátky ale k našemu víkendovému tématu, řešíme jazyky. Ne snad kolik jazyků umíte, no ono se říká, kolikrát jste člověkem, ale mě dneska zajímá, co s tím jazykem umíte. Dosáhnete si jazykem na nos? Olíznete si loket? Píšete mi 606 736 736. Dcera umí anglicky líp než já, píše Jana. Já jsem se učila ruštinu, ale dnes ji využiju maximálně při ruštění starých učebnic nebo křížovek. Tomáš, na nos si dosáhnu, na loket už ne. Za to ale umím jazykem otevřít kelímek od jogurtu. Počítá se to? Tomáši, rozhodně se to počítá. Veronika pak píše, že mluví anglicky a německy. Roman napsal SMSku, já si domluvím 5 jazyky, česky, anglicky, rukama a nohama, a když je nejhůř, tak pomůže ještě Google překladač. Vy mi dál pište, co vy a vaše jazykové znalosti, a možná bych to rozvedl i jazykové schopnosti. Můžete mi psát i na náš Facebook, tam nás najdete jednoduše jako Relax Radio. Stejně k nás můžete najít i na Instagramu. Tak pokud nás ještě nesledujete, napravte to! Víkend!

Ať je v autě, v práci, v obchodě, nebo když se nudíte, nebo když usínáte, nebo když pracujete a děláte zkrátka cokoliv, všude jsme s vámi. Pokračujeme hudebně s Pet Shop Boys a docela stihneme i Katy Perry a třeba i poetiku.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Je tady 18. hodina, hezký večer. S Relaxem máme pořád sobotu 26. září.
1: Relax Radio.
0: Časí. Nás už ale zajímá, jak bude vypadat to 27. září. Když se zítra podíváme na oblohu, tak jako bychom viděli sobotu. Bude většinou polojasno, teploty budou příjemné, babí léto bude pokračovat s teplotami mezi 18 až 22. S vámi Patrik, budu tady s váma až do 19. hodiny večerní, to znamená dalších společných 60 minut je před námi. A co si budeme hrát? Třeba Coldplay. Slíbit můžu ale třeba i Charlie XCX a dáme si i 90-kový Me and My. Bude to rozhodně paráda. Hezký večer s Relaxem.
2: Relax Radio.
1: Patrik Pašek.
2: Patrik Pašek. Relax.
1: Relax Radio.

0: na Evropský den jazyků. A jestli máte pocit, že vy máte dlouhý jazyk, tak pozor. A konkrétně pozor na Američana jménem Nick Stabert. Právě tenhle ten dotyčný je totiž zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů jako člověk s nejdelším jazykem na světě. Ten jeho měří 10 cm a nějaký ten milimetr k tomu. A Nick ho rozhodně nebere jen jako ozdobu. Umí s ním třeba psát na počítači, malovat a dostane se s ním i tam, kam byste normálně potřebovali dostat ruku. Tak si to píše tady na internetu, to jsem si já teď nevymyslel. A údajně ho používá i dokonce místo ubrousku. Takže zatímco my hledáme kapesník, Nick prostě, no, to je jedno. Radši do toho nebudeme více zabředávat. My dál ale řešíme, co vy a jazyky, co dokážete s tím vaším. Dokážete si vy třeba olíznout nos, nebo dokážete si olíznout loket. Dál mi můžete psát na 606-736-736 a na vaše komentáře se ještě v této hodině podíváme. Teď ale zpátky k muzice, dáme si pro změnu 90. Vybral jsem vám Me and My. Právě teď na relaxu, užijte si to.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Hudebně jsme si odskočili na Slovensko společně s Kristínou. 18 hodin bezmála 18 minut k tomu. Teď je to úplně přesně. Řešíme světový, potažmo evropský den jazyků. Co vy a váš jazyk? Kolik jazyků umíte a co s vaším jazykem umíte? Já ještě koukám na zprávy, které mi od vás chodí buď na WhatsApp nebo SMS bránu. Oboje má stejné telefonní číslo 606-736-736. Roman píše z Kolína, já si domluvím 5 jazyky. Česky, anglicky, rukama, nohama a když je nejhůř, pomůže ještě Google překladač. Monika z Benešova píše, jazykem si sáhnu na nos úplně v pohodě, loket ale absolutně nezvládám. Další zprávy. David píše, ve škole jsem se učil německy 8 let, umím říct, že nerozumím německy a to mi připadá jako docela praktická znalost. Alena, ještě mi sem poslala zprávu, dnes dcera mě naučila pár slov korejsky, bohužel už nevím, co znamenají, takže teď jenom doufám, že nikoho neurážím. Můžete mi dál psát, stihneme se ještě do 17. respektive do 19. hodiny podívat na vaše komentáře. Můžete mi psát i na Facebook a jestli náhodou si zvládnete olíznout ten loket, zkuste se u toho vyfotit a pošlete mi to jako důkaz. My se vracíme k muzice, za chvilku si dáme třeba Coldplay a podíváme se přesně v půl, i jak to vypadá na pražských a na středočeských cestách.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Na Relaxu říkáme, že jsme všude s vámi a abyste věřili, že nekecáme, tak jsme s vámi na cestách.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Hlásíme, že problémy jsou momentálně na příjezdu do Prahy po plzeňské D5. Kvůli omezení na okruhu se zastavíte v těchto chvílích na čtvrtém kilometru D5. Pomalu pojedete i na okruhu až zhruba za sjezd na Ořech. V Praze se pak bouralo v Karlovarské ulici směrem k Vypichu. Na úrovni Hornbachu je v sobě osobák s nákladňákem. Tady taky musíte počítat s kratší kolonou. Ale delší kolony jsou pak v Praze na magistrále. Hodně plný je Nuselský most směrem do centra a popojíždí taky Vilzonova směrem do centra. Na té se zastavíte už na Hlávkově mostě. Cokoliv dalšího, hlaste.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
1: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Po včerejšku zdá se mi to, jakoby dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc.

listen, kdy jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, i když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten úsměv.

0: 7 minut po půl sedmé, sobota 26. září. Jedna z nejvýraznějších a zároveň nejvyšších staveb v Česku brzy zmizí. Řeč je o vysílači Liblice u Českého Brodu, který tvoří dva obří stožáry vysoké 355 metrů. Ty jsou od sebe vzdálené 120 metrů a svého času patřily mezi nejvýkonnější vysílače ve střední Evropě. Trochu do historie, z Liblic se vysílalo už od roku 1978 a naposledy tady fungovala jedna soukromá rozhlasová stanice. Dnes už ale stožáry nemají smysluplné využití a jejich údržba je navíc extrémně drahá. Jenom výměna kotvících lan by měla stát kolem 170 milionů korun a proto se rozhodlo o demolici. Konec přijde zhruba 12. nebo 16. října letošního roku, kdy budou oba stožáry odstřeleny. Nejvyšší stavbou se pak stane vysílač Krašov v Plzeňském kraji. Tak pokud jezdíte od Prahy směrem na Kolín a na Kutnou horu, tak bohužel tyto dva ikonické stožáry vás už touto cestou doprovázet nebudou. Jestli ale chcete vidět, jak půjdou k zemi, tak mezi 12. a 16. říjnem rozhodně buďte v okolí. Myslím si, že bude to stát za to a bude to taková i nostalgie. Co ale nostalgie není, je další muzika, kterou vám naservírujeme tady u nás na Relax Rádiu. Slíbit můžu Kate Ryan, taky Atmo Music a do 19. hodiny večerní stihneme třeba i Ava Max.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: jste stále s relaxem, sobotní večer, sobota s datem 26. září. I přesto, že máme takto relativně vysoké datum, co se týká blížícího se podzimu, tak po chladnějším týdnu, kdy dokonce i na sněžce sněžilo, se dočkáme pravého babího léta. Teploty by už právě dnes a zítra měly stoupat nad 20 stupňů a v dalších dnech se ještě oteplí. Od pondělí do čtvrtka by teploty mohly dosáhnout až letních 25 stupňů. Pocitově bychom na to mohli být ještě o něco lépe, protože by mělo být krásné slunečné počasí. A navíc kvůli jasné obloze budou i chladná rána. Minimální teploty podle pánů meteorologů mohou klesnout až k 5 stupňům a ráno se mohou objevovat také první podzimní mlhy. Tak s tím rozhodně počítejte a když ráno budete vyrážet někam autem, pamatujte hlavně na správné svícení. A u nás pamatujte na pohodu a relax, který pokračuje i s další muzikou Lenny Kravitz, Ava Max a docela stihneme i LP.
1: Relax Radio.

0: společně s LP jsme se dopískali až do 7. hodiny večerní.
1: Relax Radio.
0: Časí. Jak jsem už říkal, babí léto je v plném proudu a bude pokračovat i zítra, kdy bude většinou jasno s teplotami až do 25. Večer, ten sobotní, je v plném proudu. Víte co? Nic nedělejte. Prostě jenom třeba seďte, ležte a relaxujte. A to nejlépe s naší muzikou. Backstreet Boys, Everybody, dorazí, ale taky Tupac s Eltonem Johnem, Chinasky, nebo třeba Adam Durica. Užívejte zbytek soboty.
2: Relax Radio.
1: Patrik Pašek.
2: Patrik Pašek. Relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Relax Radio. Relax Radio.
5: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: Wow, okamžik, na který se těším každý týden, je tady Relaxáda, to znamená hitparáda Relax Rádia, Relaxáda, do které můžete hlasovat na www.radio-relax.cz, protože vlastně to je hitpoška, kterou rozhodujete vy svými hlasy. Takže pozorně poslouchejte, i dneska pro vás máme 10 pecek, přesně tak, jak jste si je seřadili, a byl to asi boj. A k tomu 4 novinky, protože koukám, kolik nám písniček dneska vypadne, protože jsou tady víc jak 5 kol, 2. Takže pro 2 novinky je to jasný vstup. O ten zbytek bude boj. Tak si pojďme připomenout, jak to vypadalo minule.
0: Relaxáda. Rekapitulace.
1: Mezi tím popíkem, tohle byla velmi příjemná taková popíková countryovka od Daši, jmenuje se Memo, a minule byla třetí. Dvě matadorky populární hudby sešly se. Vlastně poprvé Madonna a Kylie Minogue. Love Sensation na minule druhý. Uvidíme, já jim držím pěstičky dneska. A Blanka je jejo. To byla totiž jasná polská vítězka minulého kola. Jenže není všechno zlato, co se třpití, nebo spíš takhle. Není každá skladba, která se dostane dál. Máme tady i 3 ze 4 novinek, které prostě do dnešního vydání se díky tomu, že těch hlasů nedostali tolik, prostě nedostali. Některými jsou docela i líto. Two Colors. Ještě se možná víc naštvaný, že tam není Užel a Ultra na té.

Přiznám, jsem hodně sázel, ale asi to prostě nějak nesedlo, já nevím. Bebe Rexha, David Guetta. Jenže u Davida Guetty je to tak, že ho vyhodíte z oknem a on se vrátí dveřma. To znamená, že v dnešní relaxádě má další novinku a třeba to s touhle vyjde. Uvidíme. Teď ale pojďme k 10. místu, protože co si budeme povídat, já tomu chlapovi držím pěstičky, aby se dostal vejš, ale furt se tlačí okolo 10. a 9. místa. Dneska je tady 3. týden a abyste viděli, o koho se jedná, Pokáč, takže už vám je asi jasný, že mám připravenýho Ignora. Ta písnička se mi hrozně líbí, ona je vtipná a ještě je docela zajímavý na tom to, že Pokáč ještě předtím, než to vydal na desce, tak ji testoval přímo na koncertech. To znamená, zkoušel, jestli se to bude líbit nebo ne. No a publikum samozřejmě ho dotlačilo k tomu, protože už se nemohl dočkat studiové verze, že nějakým způsobem ho k tomu dotáhli a na té desce se objevila. Mimochodem, on někde prohlásil, že je inspirovaná takovou tou situací, kdy se jako konkrétně on sám někomu dvořil na všech možných místech a jako dotyčná si ho potom nějakou blokla. No a víc bych to asi jako nějak nerozebíral. Tak a jdeme hned na 9, tam je Miley Cyrus a to je docela zajímavý, protože Miley Cyrus, nevím, jestli to víte, to je taková ta, co se houpala na té kouli a měla toho asi dvě verze toho videoklipu. Já jsem se teda s oblibou díval na tu druhou, která nebyla oficiálně v televizi. Každopádně tahle ta dáma, by se dalo říct, už si neříká Miley Cyrus, ale jenom Miley. To znamená, zkrátila si to album, který vlastně vyšlo letos v září, už je jenom s tímhletím jménem. Takže začíná nová éra, Miley, 9. místo, tak jdeme na to. Relaxádio. 10.

0: Pamatuju si dobu, kdy si Miley, teď už říkáme jenom Miley, nikoliv Miley Cyrus, ale tenkrát to byla ještě Miley Cyrus, říkalo, že to je vlastně taková jako nová Madonna, jo? Že prostě tím, jakou muziku dělá, tou energií a vůbec i tím vystupováním provokativním a tak dále. Jako když posloucháte, zaposloucháte se do té muziky, tak ty prvky té Madoniny muziky tam určitě najdete, jo? Takový ten styl té muziky a takový to její tajuplné mluvení i do muziky, jako to, já to neumím teda, ale jako slyším to tam. Já si myslím, že pokud posloucháte obě dvě zpěvačky, tak asi víte, o čem mluvím. Tak to byla Miley Cyrus, teď pojďme dál, je tady první novinka. Jak už jsem říkal, David Guetta sice se do téhleté relaxády nedostal, ale to je ono. Vyhodíš ho dveřma, ne, vrátí se oknem, vyhodíš ho oknem, vrátí se dveřma, nebo obráceně, to je jedno. Každopádně má tady dneska novinku, která se jmenuje You and I, Me and You. Mimochodem není to žádný střelec a tentokrát si to několik měsíců, tuhletu skladbu, zkoušel na festiácích a na svých koncertech ještě předtím, než ji oficiálně vydal, a ono to fungovalo tak, do toho šel. Tak to je jedna věc, která nás čeká, novinka číslo jedna, a hned potom si dáme osmičku, to znamená Dua Lipa, Training Season, a tam je to taková, jakoby, jak to říct, životní skladba, by se dalo říct, protože je to vlastně taková metafora pro hledání člověka, kterého už nemusíš vychovávat, jo. Jinak tato píseň měla premiéru na Grammy Awards 2024, ještě vlastně před oficiálním vydáním. Takže jsou to takové jako nepovedené první schůzky a Dua Lipa se z toho tak nějak trošku vyspívává.
1: Novinka. Novinka relaxády.

Posloucháte Relaxádu, tedy hitparádu Relax rádia, do které můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Ne, že bych to sem nějak jako extra tlačil, ale je to docela důležitý, protože bez toho, abyste dali svoje hlasy, my nesestavíme další vydání Relaxády, který teda pravda bude až za týden, ale bude. A samozřejmě tam bude záviset na tom, kolik které písnice dáte hlasu, jestli se objeví v pořadí, anebo ne. Mimochodem je takový jako jedno, jak bych to řekl, je takové pravidlo, ano, pravidlo to je, že když ta skladba se tady objeví 5 týdnů, to znamená v tom žebříčku 10 skladeb, tak pak už automaticky je vypadává a místo ní nastupuje 1 ze 4 novinek, který i dneska vám nějakým způsobem pouštím k tomu. A teď se dostanu k tomu nejdůležitějšímu, mám tady a teď to přijde oslý můstek, tyjo, po 4 minutách. Druhá novinka, Rudimental a Crystal, vlastně novinka, která se jmenuje 3, 2, 1. Mimochodem, no, v roce 26 vydala právě kapela Rudimental, nebo skupina Rudimental, nový, vysoce energický, jak tady mám napsáno, energický drum and bassový single s názvem 3, 2, 1, jo, když to zkrátím do češtiny. A právě na něm spolupracovala s britskou zpěvačkou Crystal. Jako není to špatný, je to fakt takový ten klasický klubový drum and bass, tak si to užijte. A hned potom si dáme další věc, a to je Robin Schulz a Watermott, a k tomu si pak něco řekneme.

0: Robin Schulz a Watermelon. Robin Schulz vždycky tvrdil, nač objevovat Ameriku, když už ji dávno objevili přede mnou, a tak možná právě proto dělá ze starých hitovek jakoby nové, tím, že jim dá takový jako modernější kabátek, na dupe je trošku nějaký ty BPMK, ono to šlape. Možná, že právě proto předělal hit z roku 2014, který s ním tak jako nějakým způsobem splichtil dohromady právě Watermelon, což je chlápek, já už jsem to párkrát říkal, který si vlastně dal přezdívku podle nafukovací madrace, na který se válel celý leto. Každopádně tohle to byl jeho hit, který se jmenoval Bullet, a předělali ho k obrazu svému. Tak tolik muzika, která dohrává. Teď pojďme na další, to znamená na, a jestli se nepletu, 6. a 5. místo, Alex Warren, Emerald Eyed. Docela zajímavý je to, já jsem se díval na historii téhleté skladby, tak on vlastně poprvé použil při návštěvě základní školy v New Yorku jako skladbu, kolem které se s dětmi vymýšlel koncept videoklipu. To znamená, on tam přijel, pustil jim to a teď dávali dohromady ten videoklip. Myslím si, že to mohlo být zajímavý a inspirativní pro obě strany. Takže tolik další, to znamená 6. místo. A teď pojďme na 5, kde je, jak já říkám, věčná plačka, i když tohle to zrovna není, James Blunt, který si na... Vlastně v Kosovu to bylo, myslím, že v Kosovu na tanku vozil svoji kytaru. Chtěl bych tu kytaru vidět potom, jako když se vrátil domů, ale to asi není úplně důležitý. Like Summer, videoklip k téhleté skladbě, jestli jste se třeba dívali, byl natočený na Ibize a zajímavý je, že je inspirovaný hororovými filmy studia A24. Já horory nemám rád, takže já jsem se na to rozhodně nedíval a jdeme si to pustit.
1: Relaxáda. Relax Radio. 6. místo.

0: James Blunt a hned za chvilku dáme další novinku, jestli se nepletu, už třetí v tomto dnešním vydání, které má, to jsem ani neřekl, číslo 1579, takže příští týden budeme slavit, wow. Tak a jdeme na to. Když jsme se vrátili do roku 2008, tehdy švédská zpěvačka, blondýna krásná, dnes naspívala písničku, která se jmenovala Release Me. Jako letos Henderson a Gloria se vrátili s novou verzí, ono to tak jako většinou bývá, veme se něco, co je úspěšný, trošku se to nadupe a pustí se to do světa a čeká se, jestli se to chytne, anebo ne. Každopádně Gloria, to je vlastně to takový nový francouzský vokály v té skladbě, takže nový jazyk, nová atmosféra, ale stále stejná neuvěřitelná energie a jak já říkám, stále stejná písnička. Mimochodem, originál se jmenoval Release Me, ten... Nechci přímo použít slovo kopie, to ne, ale to, co teďka uslyšíte, tak to se taky jmenuje Release Me, ale psáno jinak, aby to bylo trošku odlišený. No a hned potom si dáme čtvrté místo, jdeme podstupně vítězů, tam se schovávají liberečáci, kteří si říkají Atmo Music. To je zvláštní muzika, někdo rapuje, někdo dělá pop a oni to spojili dohromady. Pop rapový styl, tak se tomu přesně říká. A navíc tahle ta skladba se mi fakt jako hodně líbí. Jmenuje se Do tebe blázen a kdo ví, třeba jestli dneska někam na rande, tak ji můžete použít místo slov. Zkuste pustit z mobilu.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Relaxáda. Relax Radio.
1: Čtvrté místo.
2: Asi jsem do tebe znova blázen, a pak, že se lidi znova nescházej. Si vzala srdce mý, na oplátku dala svý život, byl za chvíli krásný.

0: Hodně příjemná porce české muziky, to byly Atmo Music, Do tebe blázen. Jako jak říkám, jestli dneska vyrážíte někam na rande, dá se to použít. No a teď pojďme za vlastně poslední novinkou, by se dalo říct. Já to tady mám napsaný, abych si to náhodou nesplet, a teď se mi to ztratilo, takže nic. No nemám to tady, krucifix. No to je jedno. Každopádně je tady Sebastián, skladba s názvem Barcelona. Já jsem chtěl jenom říct, to si snad i vybavuju, že tahle ta skladba je stará, tuším, že pět dní. Před pěti dny ji Sebastián vydal a po pěti dnech už ji máme v relaxádě. Tak doufujeme, že se jí bude dařit a že ji posunete svými hlasy na www.radio-relax.cz do té základní desítky, ať si ji pustíme, protože co já si tak jako pamatuju, historicky Sebastián u nás jako docela buduje. A hned jdeme na třetí místo, to znamená na stupně vítězů. Tam si pak pustíme Dašu, to je taková ta klasická americká countryovka, která trošičku jako paroduje popík, ale je to hezký.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

Fakt mě docela mrzí, že Daša a tato skladba Mimo, že vlastně dneska jsou tu naposled, pátý týden, protože za mě to je osvěžení pro relaxátu. Je to popík, ale svým způsobem je to i country. Já vždycky, když to slyším, tak máme tady v rádiu takový speciální kovbojský klobouk, tak se ho vždycky beru, když to pouštím, aby to bylo jako kompletně všechno. Nic, nedá se nic dělat, je tady pátý týden, uděláme pápa a jedeme hned o místo vejš. Tam je Sony Fodera Becky Hill. Co si budeme povídat, to je taky docela zajímavá kombinace, protože on je to velmi známý producent elektronické hudby a Becky Hill to je spíš takový ten jako ženský vokál, ona zpívá ráda i sama a tak dále. Dali to dokupy a nevypadá to vyloženě špatně. A navíc, pozor, jsou tady čtvrtý týden, dneska jsou na druhém místě, mají ještě dost času na to, aby se vyšmykli na tu jedničku. A kdo tam je dneska, to vám řeknu i za chvíli. Možná dopředu můžu prozradit, že to je dvojka, no, už asi tušíte, o koho se jedná, že to je dvojka, která je tady dneska naposledy, takže si ji taky budeme pořádně užívat. Jdeme na to. Sony Fodera, Becky Hill, druhé místo, Say Something. Relaxáda.

0: Řekl bych to asi takhle, máme dva favority do příštího vydání, to znamená do toho v úvozovkách jubilejního 1580, který aspirují na první místo. První to byla Atmo Music, který dneska jsou čtvrtý, ale jsou tady 4 týdny, to znamená předposlední týden a jdou do boje. Druhý aspirant je právě dvojka Sony Fodera a Becky Hill, Say Something, taky jsou tu 4 týdny, to znamená předposlední. A do příštího týdne se taky díky vašim hlasům, který budete posílat na www.radio-relax.cz, můžou vyšvihnout na první místo. Tam je dneska trošičku obsazeno, za chvíli se k tomu dostaneme, protože jdeme rekapitulovat, začneme novinkama, pak si sjedeme to pořadí a pak už konečně pustíme ty dvě kočky.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: David Guetta má v relaxádě takový výsostný postavení, vyhodíte dveřma nebo oknem a ne, vyhodíte dveřma a vrátí se oknem, takhle z toho furt plete. You and I, me and you, uvidíme, jak si povede v té dnešní relaxádě. Já bych mu to přál, aby se v té desíce alespoň chvilku ohřál. Další novinka, Rudimental a společně s nimi vokalistka Chris

0: pak je tady tak trošičku snílek dneska teda. Sebastian, který jako hodně, hodně vzpomíná na Barcelonu. Samozřejmě, že v reálu jde o něco jiného, že jo, ale tak jako je hezký, když to člověk má k něčemu připodobnit. Teď pojďme na rekapitulaci celé té desítky, ať víte, pro co můžete hlasovat.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
2: Ty jsi mi dala ignor, jsi mě zablokovala, jak můžeš být tak krutá, dospěváš, že šokovala.
0: Takhle, ne, že bych jako chtěl fakt horovat pro toho Pokáče, jo, ale on se furt tlačí. Devátý místo, desátý místo, desátý místo, devátý místo. Teď je tady třetí týden, aktuálně byl dneska desátý. Já bych fakt byl pro, aby se dostal trošku vejš. Mně se to líbí, nevím jak vám, ale mě jo. Na devíce je, a musím teda říct správný jméno, jenom Miley. Jinak samozřejmě Miley Cyrus na osmičce Dua Lipa. Na sedmičce dvojka Robin Schulz a Watermott Take It Slow. Alex Warren si polepšil oproti minulému vydání z 8. na 6. místo. Na to James Blunt se nám zaseknul na pětce. Minule pátý, dneska pátý. Z čeho mám ale radost, že Atmo Music z Liberce a skladba Do tebe blázen jdou nahoru, taky mají co dělat. Jsou tady čtvrtý, tedy předposlední týden.
2: Ty víš, asi jsem do tebe znova blázen, a pak, že se lidi znova nescházej.
0: Lehké country od Daši na třetím místě. Bohužel pro tuhle skladbu už hlasovat nemusíte, je tady dneska naposledy. Na dvojce další kandidát na vítězství příště, Sony Fodera, Becky Hill. Tady Say Something a teď už jdeme pomalinku, ale jistě do finále. Asi je vám úplně jasný, kdo se tam skrývá, prostě dvě dámy. Já si myslím, že není potřeba k ním nic říkat, protože jsou tady poslední, tedy pátý týden, tak si je rovnou pustíme, ať si to pořádně užijeme, protože a jelikož Kylie Minogue a Madonna spolu vlastně zpívají úplně poprvé a skladba s názvem Love Sensation se z dvojky z minula dostala na jedničku dnes. Takže čau, holky.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia.
3: První místo.

0: Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 27. září. Tento den roku 1924 se v Náchodě narodil spisovatel a překladatel Josef Škvorecký. Roku 1947 přišel na svět americký zpěvák a herec Meatloaf. Roku 1910 proběhl první testovací let dvoumotorového letadla. Ročník 1967 je britský zpěvák Brett Anderson, člen kdysi populárních Suede. Roku 1963 se narodila česká herečka Ivana Chýlková. O 3 roky starší je český rocker David Koller, známý hlavně ze svého účinkování ve skupině Lucie. Psal se rok 1986, když při havárii autobusu ve Švédsku zemřel baskytarista skupiny Metallica Cliff Burton. O 2 roky dříve se ve stejný den narodila kanadská zpěvačka Avril Lavigne.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.